do huby krem, flajš nebo ten guláš ven celkem. Do huby krem, flajš.